0: už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání, výsledky okamžitě. GenX.cz.
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru. Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
1: Vždycky,
0: ho?
1: Vždycky.

Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: Cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn. Oh.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správný vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
2: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Sleduj Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky.

0: Víc Vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBronx.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi,
8: welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
9: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
12: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
13: Čau, tady Sofian.
14: Ahoj, já jsem Pam Rabbit.
12: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
15: Od pondělí do čtvrtka.
12: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?

0: prázdniny, pádláč, paráda.
1: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
0: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Vždycky hot.

0: Některé věci se do rádia nevejdou.
1: Naštěstí existuje internet.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Fajn.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Čau, čau, čau, zdravím vás, je neděle, 9 hodin, 10 minutek, já vás vítám u opožděnýho rána s Kubou Kaliánem. My se dneska podíváme na spoustu zajímavých témat a taky si pustíme nějaký příjemný písničky, třeba role model Sally, When the Wine Runs Out. Posloucháte Fajn.

0: Harry Styles, As It Was, to nám právě teďka dohrává na Fajnu, 9 hodin, 21 minut. A my si pustíme taky třeba tenhle banger. Zara Larsen, tuhle písničku vydal už 15 let, jako bych řekl, že docela dobrý banger. Tak tohle za chvilku slyšíte na Fajnu.
1: Potřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh.
2: Fajn. Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
9: Sleva, sleva, sleva, všude sleva.
10: Vyslev se na to, Franto. Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250

0: Avicii, Wake Me Up, to nám právě teďka dohrává na fajnou. 9 hodinek, 30 minut. A představte si, že jste se zbalili a chcete jít na festival, ale festival vám zrušej. Přesně tohle se totiž stalo na hip-hop campu. Organizátoři prodali jen 2200 stupenek, což nestačilo a poslední kapkou prej bylo údajně špatný počasí, takže celý tenhle ten festák den před začátkem zrušili, což se úplně nepovedlo. V opuštěném areálu v Ukrajovice tak sešli docela dost jako lidí, kteří na ten festák přijeli a počítali s tím a bohužel nebyl. Samozřejmě žádná kompenzačka se úplně nekonala. Organizátoři dokonce řekli, že nebudou vracet peníze za lístky a že lístky se budou posovat do příštího roku. Jako upřímně, tyjo, kdyby se tohle stalo mně, tak já asi fakt bych vraždil. Teda musím říct, tohle bych úplně nenesl dobře. No, každopádně, pokud se někdo z vás chystal na hip-hop camp a potkalo ho taky takhle ta nečekaná událost, tak mi napište, jak jste to zvládli, protože jsem fakt zvědavej, já jsem tam nechtěl jet a jsem fakt jako zvědavej na ty reakce těch lidí, protože já nikoho osobně neznám. Tak mi napište, ať se můžu taky trošku pobavit a zatím se dáme jako další songu.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.

0: Jelly Roll, Hands Up, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. A my si pustíme pár pěkných písniček, třeba tohle ještě. David Guetta, Gone, Gone, Gone. Taky se spojil s Teddy Swimsem a Toons and I. Tato songa je nominovaná na American Music Awards jako spolupráce roku. I tohle se za chvilku pustíme na fajn.
1: Už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Největší číslo roku je tu. Nenechte si ujít zářijové vydání Vogue CS s Adélou Jergovou na obálce. Popstar nové generace popisuje svoji cestu z bratislavské Petržalky do West Hollywoodu. Poznejte nejžhavější fashion a beauty trendy nové sezóny. Naučte se vidět magii v každodenní realitě. Only in Vogue.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yes!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!

I love it, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. No a pokud jste prepper, tak mám pro vás dobrou zprávu, nebo možná ani ne tak dobrou, jako spíš takový nápad, který byste mohli zkusit. Protože pokud se bojíte a nevíte, kam schovat svůj majetek, když jednoho dne prostě přestane fungovat svět, jak má, tak odpověď je ve švýcarských Alpách. Poblíž obce Lungen totiž vzniká areál 25 skalních trezorů. Přes 100 metrů pod zemí s bezpečnostní srovnatelnou třeba se švýcarskou národní bankou, což už je jako docela seriózní. Majitelé si tam uložili peníze, zlato, umělecký díla nebo třeba drahý auta a jeden takovýhle trezor vyjde na 13 až 20 milionů korun. Samozřejmě na období 99 let. Šéf projektu tvrdí, že trh takhle žene, ta geopolitická situace, která teďka ve světě je, je to napjatý, nikdo neví, co se bude dít. A dřív se tyhle ty věci ukládaly v Dubaji, ale z očividněných důvodů už tomu tak není. No, pokud ale nejste prepper a jste spíš zloděj, tak bych řekl, že před váma stojí docela slušná výzva, můžete to jít zkusit. Já si říkám, že tam musí být jako docela slušný balík peněz. Pokud máte nějaký plán, jak tohle to udělat, napište mi a můžeme spojit cíly.

0: Slater Dance. Máme 10 hodinek a to znamená jediný, naše první společná hodinka se nachýlila ke konci a my se společně vrhneme do té další.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Fajn. Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin. Páté patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
1: To je boží kuchyň.
2: A jak je praktická.
3: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
1: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
2: Je skvělá. Viď, Jardo.
3: www.jninteriér.cz.
4: Využijte váš prostor.
5: To nejlepší z rádia.
6: A to, co už do rádia radši než.
5: Fajn.
6: Vždycky hot.

Čau, kámoši, vítám vás v nedělním fajnu s Kubou Kaliánem. Máme krásný 10 hodin, 2 minutky. My si řekneme zase nějaký fajn věci a ještě si k tomu pustíme nějaký fajn písničky, třeba Imagine Dragons a JID Enemy u nás na fajnu.

Raven, Lea, Rex, Orange County, Love Me Not, to nám teďka dohrálo na fajnu. A já mám takovou novinku. Myslíte si, že filmové adaptace her můžou být dobrý? Tak teď už možná zase můžou. Už jsme o tom mluvili třeba před 2 týdnama. Ryan Hurst, který získal původní roli Kratose v seriálové adaptaci God of War, si při natáčení kaskaderského kousku vážně poranil biceps a musel na operaci. Produkce po 4 otočených epizodách měla fakt pár složitých dní před sebou, museli se rozhodnout, jestli teda počkají na Ryana, než se dá dohromady, nebo zkusej najít náhradu. A naštěstí, sorry Ryane, se rozhodli pro tu druhou možnost a novou roli nezískal nikdo jiný než Dave Bautista. Kdo nezná Bautistu, můžete ho znát třeba z Guardian of the Galaxy nebo z Duny a za mě je to fakt výborná volba. Celý seriál se teďka musí natočit sice úplně od začátku, takže budeme muset čekat díl, protože žádný starý záběry se nedají použít a produkce se v polovině října taky stěhuje zpátky do Vancouveru. A tady je taková zajímavost, ještě navíc. Bautista bude vlastně prvním hercem řeckýho původu, co si Kratos oficiálně zahraje, i když má postava kořeny v řecký mytologii. Jo, což je docela funny, protože do téhle doby vlastně tohletého řeckýho týpka nehrál žádný Řek. No, já se budu mega těšit na tenhle ten seriál, doufám, že vy taky, a mezi tím si pustíme nějaký pěkný písničky, aby nám to čekání utíkalo. Rugal, Wishful Thinker.

0: největší hudební hvězdy.
1: I'm Pink Panthers.
2: Hey, it's Noah Kahan.
3: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj Fajn.
4: Fajn.

Axwell a Ingrosso, More Than You Know. Tato songa nám právě teďka dohrála na Fajnu. Máme krásný 10 hodin, 23 minut a my si pustíme třeba taky tohle za chvilku. Dominic Fike a jeho White Keys. Dominic Fike nahrál tuhle písničku opilej ve studiu. Samozřejmě se tato songa stala virální až po tom, co si vzal do parády TikTok, jako s mnohýma těmhle úžasnýma songama. Až potom se dočkala úplného vydání. Takže tohle si pustíme za chvilku na Fajnu.

0: lži.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
4: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
5: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.

0: Nico Santos, Human Being, to nám právě teďka dohrálo na fajnu 10 hodin 37 minut. No a pokud máte doma na zdi nějaký obraz a nevíte jeho původ, možná byste si to radši měli double checknout. Jak dlouho by vám trvalo všimnout si, že máte doma na zdi ukradenýho Picassa? To je otázka, kterou teďka na vás mám. 8 let, jak se ukazuje, je optimální čas. A to i s cedulkou z galerie na zadní straně. Takže tenhle ten zloděj, který, o kterém se teďka budeme si povídat, neměl ani námahu to skrývat. V roce 2018 zmizela Picassova grafika Torero z galerie v Milwaukee. Jeden z 30 kusů, co Picasso podepsal. Majitel ji dávno oplakal jako ztracenou, ale pak ji náhodou našel pronajímatel bytu při vyklízení po vystěhovaném nájemníkovi. Samozřejmě promlčecí lhůta dávno vypršela, což jsem nevěděl, že vůbec existuje u takovéhle jako strašně drahých věcí nějaká promlčecí lhůta, ale očividně jo. Takže tenhle člověk, co měl doma 8 let umělecký dílo za miliony na zdi, tak z toho vlastně vyvázne bez jakýkoliv pokuty. No, co z toho plyne za ponaučení? Někdy se prostě vyplatí neplatit nájem.
1: Fajn víkend s Kubou.
0: Fajn. A teďka už Offenbach a Norma Jean Martin. Overdrive.

0: One Republic, Need Your Love, to je věc, co nám za chvilku bude hrát na fajnu. Ryan Tedder z One Republic na Need Your Love pracoval přes rok, hledal prej skladbu, která bude mít optimální magický zvuk. Já bych řekl, že se mu to s touhle songu docela povedlo. Tak už za chvíli na fajnu.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit.

0: výsledky a konzultací online. Genx.cz, Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
1: Nebe Celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
6: Right, babe.
7: Fine.

0: Kamarádi, máme 10 hodin 50 minut, krásnou neděli, doufám, že jste si to užili stejně jako já. A 10 hodin 50 minut znamená jenom jedno, náš společný čas se nachýlil ke konci. Dál si vás převezme naše úžasná kolegyně Míša Remutová, takže se na ní můžete těšit, je v plné síle a připravená na vás, už se na vás těší, směje se tady na mě ve studiu. Já doufám, že si užijete zbytek dne a jo, já bych řekl, že tohle stačí. Mějte se krásně a užijte si další písničky.
1: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.

0: závodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz. Oh.
1: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Nejnovější trendy a momenty, který musíš vidět. Fajn.
3: Fajn.
2: Vždycky hot.

0: Dobrý dobo, čau lidi, startujeme naše společné vysílání teďkon malinko později. Ano, většinou se slyšíme spíš ráno, no ale s Kubou jsme se prohodili a myslím, že i tady v tu hoďku to společně krásně zvládneme. Za chvilku si jako vždycky řekneme, co je dneska vůbec za den, nebo budeme soutěžit v našich skvělých bangrech, no bude toho strašně moc. A teďkon už si samozřejmě nějaký ty songy dáme. Za chvilku Olivia Rodrigo nebo teďkon Miles Smith.
1: Fajn víkend.
0: A jeho Nice to meet you na Fajnu.

Shawn Mendes, jeho why. A my při Fine Weekendu s Míšou si konečně řekneme, co je dneska vůbec za den. Upřímně, dnešek je docela nudný. 23. srpna, no nic moc zajímavého. Jediný jsem dohledala, takže je Mezinárodní den hashtagu. Což je vlastně super, protože když dneska vydáte nějaký příspěvek, tak na to nezapomeňte, neměli byste s nima šetřit, když už teda je ten Mezinárodní den těch hashtagů, ale i tak jsem nenašla vůbec nic jako jinýho. Maximálně, jestli máte třeba narosky, tak věřím, že pro vás ten den je jako special, ale jinak... A tak zase je neděle, víte co, můžeme chillovat, to je tak jako značka ideál. Stejně jako je značka ideál si dát naše skvělý songy. Teď už jdou jeho End of Beginning u nás na Fajnu.

0: Ξύπνε ωστού. Song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn. Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague. Největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
4: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
5: Pak hrnky,
4: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
5: Škola volá!
6: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
7: It's Bruno Mars.
8: I'm Olivia Pete.
9: It's Sabrina Carpenter.
10: Music.
1: Fine.

Yeah. Damiano David, Tyla, Neil Rogers, Hich, Talk to Me, a my se na fajnou musíme podívat na vaše sexuální partnery. Ano, já si nedělám legraci. Doslova vyšla studie o tom, kolik byste před vztahem měli mít, no, řekněme, partnerů do postele. Protože prej, když nemáte žádný zkušenosti, tak vlastně nejste atraktivní. Sice jo, je vlastně fajn nebejt jako úplně roztašnožka, protože právě když jich máte třeba 10 a víc, tak to taky není nic zajímavého. No ale ideál podle všeho je tak 2 až 3. Jo, ideálně, když předtím, než jdete do nějakého úplně super vztahu, tak máte 2 až 3 zkušenosti, tak podle všeho jste nejvíc atraktivní a pro všechny nejvíc zajímavý. Kolik je na tom pravdy, to je asi už čistě na vás, protože znám lidi, kteří se nespokojí s málem a naopak jsou radši, když jejich partner nebo partnerka mají co nejvíc zkušeností, nebo naopak jsem slyšela, že právě spíš muži jsou happy, když právě jejich žena nemá skoro žádnou zkušenost. No, hold, každý to má malinko jinak, ale my třeba na Fajnu máme vždycky ty nejlepší songy. Za chvilku Jimin, jeho Hu, nebo teďko Dua Lipa, These Walls. Dejte si tyhle bangry společně s námi.

Neskutečný Jimmy and jeho Who, song, který jsme si vychutnali v 11 hodin a 40 minut na Fajnu, a budeme za chvilku zase řešit vztahy. Ještě víc do tady toho tématu ponoříme a uvidíme, jestli náhodou právě váš vztah třeba nezevšednil. Ale i když zevšednil, tak to prej nemusí být úplně tak špatný. No ale celkově řešení vztahu to si necháme až na za chvilku. Do té doby tady bude třeba Alex Warren, jeho Fever Dream, nebo Ale Farben, From Disco to Disco, playlisty nabitej, pojďte do toho s náma.

0: www.ticket.cz.
1: Největší číslo roku je tu. Nenechte si ujít zářijové vydání Vogue CS s Adélou Jergovou na obálce. Popstar nové generace popisuje svoji cestu z bratislavské Petržalky do West Hollywoodu. Poznejte nejžhavější fashion a beauty trendy nové sezóny. Naučte se vidět magii v každodenní realitě. Only in Vogue.
2: Mizuno Neon Run Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.

neskutečný Alex Warren, jeho Fever Dream. A my si na fajnou malinko tady se uvolníme a dáme si něco, co opravdu potřebujeme. Jednoduše budeme probírat vztahy. Každý máme nějaký, ať už našma příbuznýma, nebo třeba s partnerama, no tentokrát budeme samozřejmě řešit ty partnerský. Jde o to, že jestli se před partnerem nestydíte, tak je to vlastně dobře. Ve chvíli, kdy už konečně cítíte to pohodlí, uvolněnost, tak to nemusí být za každou cenu red flag, protože hlavně většina žen teda má rádo takový to dobrodružství, něco navíc, něco special. No ale prej, když se prostě cítíte komfortně, když je vám dobře, tak naopak je to právě skvělý a je to mnohem lepší, než když se bojíte, aby vás někde třeba podved nebo podvedla, to už je jedno. A jednoduše je vždycky lepší, když se máte dobře, než když nějakým způsobem riskujete všechno a zároveň nedostanete vůbec nic. Ale u nás na Fajnu s našima songama určitě riskovat nebudete. Teď Fastboy, Beautiful Life na Fajnu.

0: ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

lidi, otvíráme společně naši druhou hoďku. Já doufám, že jste plně ready, protože konečně budeme hlasovat o těch největších bangrech, ale taky si samozřejmě nějaký ten song i společně dáme. Třeba Lola Young, Messi, nebo už teď Ava Max, My Heart, My Head na Fajnu.

Kimmel Grab, Just the Way You Are. Song, který nám dojíždí ve 12 hodin a 13 minut na Fajnu. No, co třeba, kdybych vám řekla, že existují lidi, kteří si vydělají až 2 miliardy korun. A nejsou to jen tak ledajaký lidi, je to Tom Holland, který si za roli Spidermana opravdu vydělal takovouhle neuvěřitelnou částku. A dokonce je to i víc, než si vydělal jeho starší kolega Robert Downey Jr. Je hlavně hrozně vtipný, že právě Robert Downey Jr. byl člověk, který vždycky chodil a snažil se vybojovat pro ty svý kolegy lepší peníze a bůh ví co dalšího. No ale právě potom jeho mladší Spider-Man si vydělává mnohem víc, což mi přišlo hrozně vtipný, když jsem se tohle dozvěděla. No a hlavně toto novýho Spider-Mana, který právě vyšel, upřímně doporučuji se na něj podívat, já už jsem na něm byla, bylo to fakt super a neříkám to jenom kvůli tomu, že já Spider-Mana absolutně zbožňuju a je to můj nejoblíbenější superhrdina. No ale třeba někdo se podívá na Spider-Mana a pak jsou lidi, kteří společně se mnou si dávají ty super songy. Třeba Malcolm Todd, Ill Rings, právě teď na Fajnu.

0: Lunch My Lewis. Bills. Ve 12 hodin a 20 minut u nás na Fajnu. A my už společně konečně budeme hlasovat. Napište si telefonní číslo 724-634-634 a vyberte si, který song je podle vás lepší. Jako první je tu vítězka Eurovize. Dara, její Bangaranga. Řekla bych spíš takový taneční song, menší rozhejbávačka. Nebo je tu slovenská hvězda posledních dní, Adéla, její KGB. Tak kdo vyhraje? 724-634-634, Dara nebo Adéla? Napište mi a za chvilku společně to rozsekneme.
1: To nejlepší z hitparád. To nejlepší z TikToku.

0: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
0: Yeso!
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
0: La Tropical!
2: Prázdniny, pádláč, paráda.
3: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
2: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
4: Poslouchej Fajn online přes webovky fajnradio.cz.

A my se konečně na Fajnu podíváme společně na výherce. Já vám pustila dva songy a ptala jsem se, který z nich je lepší a který si pustíme. No a vlastně nepřekvapuje, který z těch songů vyhrál. KGB. Přesně tak, Adéla, její KGB, v dnešní době jedna z největších hvězd, kterou vůbec na této planetě máme. Hlavně je to Slovenka a nejvíc vtipný bylo, že v poslední době všichni strašně řeší, že ona udělala evropský turné, no ale nedala tam žádný slovenský ani český zastávky. Stává se, nevadí, hold. Ne, každý je hrdý na to, že je Slovák. Stává se.

0: A kdyby náhodou jste nerozuměli, jak Justin Bieber asi 10krát řekl Speed Demon, Speed Demon, tak tahle songa, která nám na fajnu dohrála, se jmenuje Speed Demon, Speed Demon. No a kdyby náhodou jsem tady měla nějaký milovníky muzeí, tak pořádně nastražte uši, protože věřte mi, další moje super novinka se vám 100% bude líbit, ale to si řekneme až za chvilku na fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Fajn. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Bella K, I love it, I love it, I love it. Neskutečný song, který nám dohrál ve 12 hodin a 52 minut. A jestli mám nějaký milovníky muzeí, mám pro vás fakt skvělou zprávu. Do muzea budete moct jít každou první neděli v měsíci úplně zadarmo. Jednoduše, Česko chce, aby byla kultura zase o něco dostupnější. Všechny státní muzea, galerie budou každou první neděli v měsíci úplně, ale úplně zadarmo. Úplně poprvé tady ta akce proběhne 6. září a zatím je teda pouze plán, ale všechno, když půjde podle plánu, což by mělo, tak se právě všechny galerie, muzea otevřou. To znamená, jestli jste chtěli někdy podívat do nějakého special muzea, do nějaké speciální galerie, máte skvělou možnost. Poprvé zopakuju 6. září. Všechno je to jenom pro vás, stejně jako jsou jenom pro vás naše songy. Za chvilku Zara Larsson, nebo teďkon Patrik Malý, Sebastian, 205 na fajnu.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít i ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto! Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
3: Na internetu je hodně věcí.
4: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
3: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
4: Instagram, TikTok, YouTube.
3: Sleduj Fajn.
4: Vždycky hot.

0: Čau lidi, otvíráme spolu naší poslední hoďku a já doufám, že jste plně rady, protože samozřejmě bude například ženská logika nebo poslední fakt našeho vysílání. Jednoduše bude toho ještě hodně a buďte na to ready.
1: Fajn víkend.
0: Stejně tak tady bude hodně songů, třeba Hozier, jeho Nobody Soldier právě teď na Fajnu.

6, Ellie Goulding, I Need Your Love. 13 hodin a 12 minut na Fajnu. Což je ideální čas na ženskou logiku. Věděli jste, že my ženy trávíme na mobilu mnohem víc času než muži, respektive ho absolutně nepustíme z ruky. To znamená, jestli vám náhodou vaše polovička neodepisuje, zamyslela bych se nad sebou.

0: konečně za chvilku přijde čas na poslední fakt dne. Ještě si sice budete muset počkat, ale jestli vás zajímá, jak jíte s telefonem, ano, zní to zajímavě, ale je to tak, jednoduše, když prostě jíte s telefonem, tak to není úplně nejlepší. No, jak to přesně funguje, nefunguje, to si řekneme za chvilku na fajnu. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBronx.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
9: Jo, dáváme ti na ně lístky.
10: Fajn.
11: Vždycky, ho?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
12: Skonto na byte.
13: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
14: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus i ty. Hernaudětka.cz.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
17: Interiér.
18: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
19: I táta přece vaří.
20: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
21: www.jonointeriér.cz.
22: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
23: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
22: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
24: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
25: My name is Somber.
26: What up, it's Kehlani.
27: Hey, it's Taylor Swift.
28: Back to the hit.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Dave Thames Rendon, song, který nám dojel ve 13 hodin a 35 minut u nás při Fine Weekendu s Míšou. A teď tady jedna obrovská otázka. Jíte? To není vtip, opravdu. Jíte? Jedna věc je, jestli obyčejně jíte, třeba snídáte, obědváte. No ale další otázka je, jestli u toho používáte mobilní telefon nebo jakýkoliv přístroje. Může to být i třeba tablet, iPad, počítač, úplně cokoliv. Protože prej, když právě jíte a používáte u toho nějakou elektroniku, no tak jíte rychleji, tím pádem můžete mít různý zdravotní komplikace a není to úplně OK. Upřímně, já si pamatuju, že i rodiče vždycky říkali, dejte telefon pryč z toho stolu, teď se jí, už je to taková starší taktika, no ale nově se ukázalo, že vědci to opravdu potvrdili. Ve chvíli, když jíte a máte u toho telefon, není to prostě úplně nejlepší. Ale co je třeba nejlepší, tak jsou naše songy Gracie Abrams, její Dead So True právě teď na Fajnu.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Baker, neskutečný song My Place u nás na Fajnu a máme tady ještě nějaký songy, který společně musíme pořádně objevit. Jedna z největších novinek a taky hvězda naší Next Generation, Rugale, Pretty on Paper. Neskutečný song, který si společně dáme už za chvilku na Fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Fajn. Největší číslo roku je tu. Nenechte si ujít zářijové vydání Vogue CS s Adélou Jergovou na obálce. Popstar nové generace popisuje svoji cestu z bratislavské Petržalky do West Hollywoodu. Poznejte nejžhavější fashion a beauty trendy nové sezóny. Naučte se vidět magii v každodenní realitě. Only in Vogue.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Mizuno Neoneran Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neoneran.cz.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

Rugale Pretty on Paper, song, který nám dojel ve 13 hodin a 51 minut. A my už se na fajnou dneska společně loučíme. Já doufám, že jste se stejně jako já ty 3 hoďky mega užili a teďkon už přichází moje mladá, malá, krásná, talentovaná kolegyně Kristin. Užijte si s ní 4 a my se uslyšíme zase za 14 dní.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Nejnovější trendy a momenty, který musíš vidět. Fajn.
4: Fajn.
3: Vždycky hot.
4: Vždycky fresh.
3: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
5: Kristin Esposito.
3: Fajn.
6: Ahoj lidi, startuje Fajn víkend s Kristin. Tentokrát dneska už tak, jak to vždycky má být, 14.00 a my můžeme začít za chvíli. Mrknem na to, co se kde děje, co se kde koná, nějaký koncerty, prostě na to mrknem. A taky si samozřejmě dáme náš skvělý playlist, čeká nás v téhle hočce třeba Eva Farna, nebo taky Shakira, Burna Boy, Adrik, Taylor Swift, Sienna Spiro, bude toho tady hodně, ale odstartujeme to touhle peckou.
3: Fajn víkend.
4: Fajn víkend.
6: Kousek nostalgie v podobě Coldplay a jejich Sky Full of Stars, tak si to tady dejte s náma naplno a poslouchejte Fajn.

Nico Santos, jeho Ray of Light. Posloucháte Fine Weekend s Kristin. No a dneska máme neděli. Jestli ještě nevíte, co dneska v neděli podniknout, mám pro vás zase tři tipy. Jako vždycky v Brně dneska můžete večer vyrazit na Mezinárodní hudební festival Špilberg, kde se hraje přímo na nádvoří hradu, takže to musí být krásný, kouzelný, prostě kouzelná atmosféra, co víc si přát, takže to doporučuju. V Praze zase probíhá Signal Space, takže jestli vás baví digitální umění, světla a technologie, tady se rozhodně nudit nebudete, protože je tam připravena opravdu krásná projekce, která se jmenuje tak jako specificky, rozhodně vás to vtáhne do toho, co vám to ukazuje. Echoes of Tomorrow, pohled do světa, do světů na rozhraní dneška a budoucnosti. A naposledy tady máme taky, pokud chcete z Prahy naopak úplně vypadnout, tak v Krkonoších probíhá Digital Forest. Co to je? Je to festival v přírodě, takže hudba, les a trochu jiný nedělní program. Já si myslím, že gauče je samozřejmě možnost taky, ale máme i lepší nápady. Tady jsou, no a mě samozřejmě zajímá i co vy máte v plánu. Co děláte? To je mé klasická každovíkendová otázka, tak mi samozřejmě napište, co vás dneska čeká, co plánujete. 724-634-634, je to práce, je to dovče, je to nějaký výlet, dejte mi to vědět hnedka sem a na tohle číslo. No a my jdeme zase dál, protože tu máme další skvělý bangry, čeká nás David Guetta a teď už taky Kelit, Love a jejich Tied Up. Let's go na to, na fajnu.

0: Max George, jeho Barcelona, to nám dohrálo právě teďka. Posloucháte Fajn, 14.22, to je aktuální čas. No a řešili jsme, co dneska děláte, co máte v plánu, a já se domrknout na vaše zprávy, protože nějaký přišli, takže děkuju za ně. Napsala mi třeba Lenka: ahojky Kristin, tak to je fajn informace, muzea a galerie zdarma každou první neděli v měsíci. Prosím, nezapomeň zopakovat i pro ostatní, co neposlouchali dopoledne. Takže to je takový připomenutí, že prostě každou první neděli v měsíci jsou muzea a galerie zdarma. V Praze asi předpokládám. To je mega cool, rozhodně taky vyražte. Pak mi napsal Martin, že dneska jenom odpočívá a má prostě takovej chill, takže i to je super samozřejmě. Ale hele, soucítím i tady se zprávou, dneska jsem celý den v práci, protože já taky. Ale to nevadí, budeme se to snažit tady zpříjemnit, já se vám to budu snažit zpříjemnit, třeba ať už mýma kecama, nebo taky mýma skvělýma, mým skvělým playlistem, nebo spíš naším skvělým playlistem. Za chvíli třeba Cameron with Comp, nebo taky Miles Smith, Nal Horan. Tohle všechno za malý moment na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajnu. Máme na Fajnu. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: Největší číslo roku je tu. Nenechte si ujít zářijové vydání Vogue CS s Adélou Jergovou na obálce. Popstar nové generace popisuje svoji cestu z bratislavské Petržalky do West Hollywoodu. Poznejte nejžhavější fashion a beauty trendy nové sezóny. Naučte se vidět magii v každodenní realitě. Only in Vogue.

0: Muži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
4: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, I just...
5: Poslouchej nás on air, online na Fajn Radio.

Cameron with Comp, jeho Medúza. Posloucháte Fajn, takhle při neděli. No a jestli před partnerem už klidně chodíte v teplákách, ráno vypadáte jako po třídenním festivalu a vůbec neřešíte, že vás vidí v té nejhorší možné podobě, gratuluju. Možná to znamená, že máte zdravý vztah. Není to o tom, že by prostě zmizela nějaká jiskra, ale o tom, že máte právě ten zdravý vztah. Pohodlí ve vztahu se totiž často bere jako red flag, jakože už se nesnažíte, zmizela nějaká ta jiskra, že jo? A jste spolu tak dlouho, že vám vlastně všechno jedno. Ale on o tom může být přesně naopak. Když se vedle někoho cítíte bezpečně, že jo, nemusíte pořád přemýšlet, jestli jste dost hezcí, nebo dost vtipný, nebo jestli jste náhodou neřekli něco trapného, prostě jste sami sebou. A právě proto, právě to může být jeden ze znaků, že tomu vztahu fakt věříte. Samozřejmě rozdíl je mezi jsem s tebou úplně v pohodě a je mi úplně jedno, že spolu jsme. Takže jestli už před partnerem nemáte žádný tajnosti, včetně toho, jak vypadáte po probuzení, možná to není konec romantiky, možná jste se jen konečně dostali do fáze, kdy nemusíte nic hrát, což je vždycky super. A my půjdeme na další song, který tady mám hnedka připravený. Je to Suffocus a je to Elevate. Pojďme na to na Fajnu. Baby, let's go. Summer banger.

to, to byl Adrik a jeho Kytka za litr. Posloucháte Fajn Víkend, no a my samozřejmě pokračujeme dál, protože tu máme další skvělý bangry. Pojďme na ně.

na boj, daj, daj, a já jsem se tady mezi tím zamotala do sluchátek. Ale úplně v pohodě, pokračujeme dál. Tohle to nás čeká za malou chvíli, tak si na to rozhodně počkejte.

0: chcete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.

to byla Tiffany Aris, její Vertigo, tady u nás na Fajnu 14.53. A takhle, tohle je přesně ten telefonát, který nechcete dostat pár dní před festivalem, nebo možná jeden den před festivalem, tak nikam nejedete. Hip Hop Camp měl proběhnout tenhle týden, jenže organizátoři ho nakonec zrušili. Ano, je kolem toho strašný halo, už jsme o tom všichni slyšeli. Důvod, prodalo se jenom něco přes 2000 vstupenek, přitom areál měl kapacitu kolem, nevím, 5-6 tisíc lidí, možná víc. A já se úplně jako dokážu představit ten moment, kdy už máte zbalený baťoch, domluvený kámoše, možná nakoupený pití na cestu a najednou vám přijde zpráva, že festival nebude den předem. Ještě k tomu, když jste třeba jako z jiného státu a prostě fakt jako cestujete, plánujete už tu cestu, tak to jako není úplně ideální. Organizátoři ale říkají, že festival potřebuje určitou jako návštěvnost, a aby vůbec dával ekonomický smysl, což jako chápu. Je to pochopitelný, ale pro člověka, který se na něj těšil, je to samozřejmě úplně jiná písnička. Takže, jestli jste měli letos Hip Hop Camp v plánu, batoh ještě nevybalujte, minimálně budete mít připraveno na příští festival. A by the way, říkali taky, nebo organizátoři říkali, že ty lístky, co jste si koupili, pokud jste si je koupili, tak budou platit na příští rok, jestli teda vůbec zase něco zase bude. Uvidíme, my už od toho půjdeme dál. Teď už si dáme krásný song Sienna Spiro, Material Lover. Pojďme na to. Na Fajnu.

0: Anna Spiro, Material Lover, to nám dohrálo právě teďka tady u nás na Fajnu za 2 minutky, 3. hodina. A lidi, dneska takhle při neděli je to den, a kdy se ptám na jednu otázku, používá ještě někdo vůbec hashtagy? Protože dneska je mezinárodní den hashtagů a pak mi došlo, že třeba existuje TikTok a tam jsou hashtagy pořád dost důležitý, takže používejte hashtagy. A krásný mezinárodní den hashtagu. Za chvíli se zase slyšíme, protože odstartujeme společně druhou naší společnou hodinku. Tak vydržte, na Fajnu.
1: Fajn Radio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Mizuno Neon Run Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz.
1: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
2: Fajn, vždycky hot.

0: Ahoj lidi, startuje druhá hodinka Fajn víkendu s Kristýny a vás tady zdravím. 15.00 a ideální čas na toto tady odstartovat. Prej stačí pár minut na Instagramu a někdo o vás může zjistit až děsivě moc. A možná ani netušíte, kolik toho po sobě online necháváte. Za chvíli si promluvíme víc o digitální hygieně. Ne o dentální, ale digitální. Věděli jste o tom? No to za chvíli probereme. Taky si samozřejmě dáme skvělý songy. Harry Styles bude tady třeba Perry Swims, DJ Fresh, Malcolm Todd a ještě další a další. Prostě nás toho čeká jako vždycky hodně a odstartuje nám to tahle skvělá zpěvačka.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
0: Je to Tate McRae a je to její Revolving Door. Právě teďka na Fajnu, tak užívejte.

0: vybírání víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme taky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Lasso a Beyoncé, její Sweet Dreams. Lidi, tenhle ten song jsem neslyšela pěkně dlouho, ale taková party při neděli, proč ne? Posloucháte fajn? No a my jdeme řešit internet, protože ten si o vás pamatuje víc, než třeba váš nejlepší kamarád. Stačí projet váš Instagram a během pár minut zjistíte, kde bydlíte, kam chodíte třeba na kafe, kde pracujete, s kým se kamarádíte a klidně i kam jedete na dovolenou. Přesně proto se teďka mluví o digitální hygieně. Ne ve smyslu smažte si Instagram a odstěhujte se do lesa, ne, ale jednou za čas si prostě projít, co po sobě online necháváte. Staré fotky, označení, veřejné informace, účty, který už ani třeba nepoužíváte. Protože to je jako, nedávno jsem objevila svůj starý TikTok s veřejnýma videama a to nechcete vidět. Nebo spíš já jsem to nechtěla vidět. No a protože něco, co vám dneska třeba přijde jako úplně normální story, může za pár let vidět třeba váš budoucí šéf, jo? Nebo někdo, komu jste fakt nechtěli dát tolik informací o svém životě. Takže možná dneska neuklízejte pokoj, ukliďte si Instagram. A schválně, co je ta nejstarší věc, kterou ještě máte tak nějak veřejně na profilu? Co si pamatujete? Nějaký váš první post, který dneska se dá dohledat o vás online? Zkuste najít. Napište mi, co to je. 724-634-634. Samozřejmě mi to dejte vědět na tohle číslo. No a my jdeme dál, protože party začíná. Martin Garrix, Ed Sheeran a jejich Repeated právě teď na fajnu. Hey, it's Martin Garrix. Hey, what's up? This is Ed Sheeran. The biggest challenge for us was to come

Time Low. A jejich Monstrous nám dohrál právě teďka, tady u nás na Fajnu. Máme neděli, no a Eminem má doma tenisky. Jejich hodnota se šplhá k milionu korun a teďka se jich rozhodl zbavit. A ještě pro dobrou věc, za chvíli tohleto probereme ještě víc a třeba i vy budete moct nějaký tenisky takhle získat. Za kolik ale, to si řekneme všechno za malou chvíli. Mezitím třeba Jax Jones nebo taky Alex Warren, to všechno za malý moment na Fajnu. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: dostali Jack Jones a taky Mnek, Where Did You Go? Posloucháte fajn, máme přesně 15:30. No a Eminem posílá teďka do aukce 117 párů ze svojí osobní sbírky. Některý z nich jsou fakt jako sběratelský poklad. Třeba speciální Jordan 3 Slim Shady, který vznikly přímo pro jeho vystoupení během Super Bowlu, což je mega cool, že máte, že jako mít tady ty boty doma, chcete prostě. Celá teda aukce má pomoct jeho nadaci a u těch nejzácnějších párů se odhadovaná hodnota dostává někam ke 35 tisícům dolarů. To už je dost. Teď si představte, že jste člověk, který má doma boty za desítky tisíc a stejně se ráno řekne, dneska si vezmu tyhle, protože neprší. Upřímně, já bych si takhle drahý tenisky stejně neobula, protože bych se bála, že na ně někdo šlápne a jenom bych se je prostě vystavila. Ale jako musí to být furt jako cool, jo, pro člověka, co to má rád, tak kdyby jste chtěli, tak tady máte takový tip. A teď už jdeme dál, protože tady máme Terryho Swimse a jeho Mr. Know It All, tak pojďme rovnou na to, posloucháte fajn?
1: Fajn víkend s Kristýn.

0: I Dok tady u nás na Fajnu dohrává právě teďka. Neděle 23. srpna, no a my se jdeme podívat na další novinky v hudbě za malou chvíli, rozhodně vydržte, podíváme se i na něco víc undergroundovýho, abyste měli třeba nějaký novinky ve svém playlistu, něco, co neznáte, ale mezi tím ještě třeba tenhle song. Malcolm Todd, to všichni moc dobře známe, a jeho Earrings. Si dáme už za malý moment, tak vydržte a pak třeba ještě Temper City Trap, Temper City Self Aware, to taky za malou chvíli. Všechno bude za chvíli. Na Fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland. Oh.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh. Oh.
4: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
5: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
6: I'm Lily Beatty. It's Sabrina Carpenter.
4: Music. Fajn.

Let's to byl Michael Jackson, jeho Beat It. Posloucháte fajn víkend. No a bohužel občas technika nespolupracuje. Hele, ale to nevadí. Pojďme si pustit songy, co už jsme si tady pustili, ale třeba to někdo nezná, třeba to někdo včera neslyšel. Pojďme si to zopakovat, přece jenom opakování je matka moudrosti. Začít hrát. Už jsme to tady včera řešili, to zvláštní kombo. Tohle to je Krištof a taky Sergej Barakuda. No, zajímavý zajímavá kombinace. Movie Stars, to je ten song, co společně vydali. Hele, co na to říkáte? Já už jsem reagovala na to, že to není úplně můj styl. Za mě takových 5,5, 6 z 10 maximálně, ale třeba si to najde svoje posluchače, takže pokud by vás to bavilo, rozhodně ukládejte do svých playlistů, no a my jdeme ještě na tenhle banger. Je to tak, Mac Miller, jeho Butterflies. I když už tady mezi náma není, tak se povedlo jeden releasenutý song takhle vydat. A ten mě mega baví. Má hrozně hezký vibe. Takže rozhodně ukládejte, poslouchejte. Hezkých 8,5 z 10. A teďka jdeme ale na náš jiný banger, který já teda absolutně miluju. Tohleto už je Under My Pillow, Sofian Mesh, Matthew, jejich 2021 Vision na fajnu.

0: troje hot hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Atención, señoras y señores.
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Fajn. Vždycky hot.
5: Vždycky fresh.
4: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
6: Kristin Esposito.
4: Fajn.
7: Lidi, startujeme společně už třetí společnou hodinku. Vítejte, tohle je fajn víkend a já jsem Kristin a budu vás tady bavit další dvě hodinky. V téhle hoďce stihneme probrat spoustu věcí. Jednou z nich je třeba výdělek 350 tisíc měsíčně u jedné práce a stejně tu práci my mladí lidi nechceme dělat. Nebo takhle, ono je to složitější, důvod je vlastně docela pochopitelný, za chvíli si to probereme, co to vlastně je za práci a jak to probíhá a teďka si dáme skvělý playlist. Se stihneme třeba Zaru Larsson, Damiana Davida, nebo taky Tame Impalou, Olivia Rodrigo a ještě mnohem víc, však to znáte, bude toho tady jako vždycky hodně a teď už Rudimental, Charlotte Plank, Dancing is Healing, právě teďka na Fajnu.

Damiano David, Born with a Broken Heart nám dohrál právě teďka, posloucháte Fajn, 16.12, to je aktuální čas. No a 350 tisíc měsíčně nezní vůbec špatně a přesto mladí lidi českosoudci úplně jako ignorují. Pozor, není to proto, že by byli mladí lidi líní. Problém je prý v tom, že na tyhle peníze se nedostanete hnedka. Nejdřív vás čekají roky praxe, zkoušky a v podstatě menší výplata a mezi tím máte normální život, nájem, jídlo, možná hypotéku, prostě věci, které fakt nepočkají, až vám bude 50. Takže když vám ve 25 někdo řekne, teď to bude nic moc, ale za pár desítek let můžeš brát 350 tisíc úplně v klidu, tak se možná taky řeknete, díky, ale já bych chtěl žít trochu dřív. A mimochodem, průměrný věk české i českého soudce je dneska 51 let. Takže asi to vidíte, čekat se asi nikomu nechce, vyplatí se to, nevyplatí se to, nevyplatí se to. Takže český soudnictví má evidentně jeden problém. Peníze nabízí krásný, jenom trochu na důchodový čas, což možná nikdo čekat nechce. Tohle to je vysvětlení, my jdeme každopádně dál. Bella Kai, I love it, I love it, I love it. To nás čeká právě teď, tak pojďme rovnou na to. Na Fajnu.

to jsou imaginární draci. Imagine Dragons, jejich Bad Liar. Nám dohrává právě teďka. Tady na Fajnu. Při neděli. No a lidi, my samozřejmě pokračujeme dál, protože tu máme další skvělý songy. Čeká nás třeba tenhle banger. Ten bude plně topka. Melancholická nálada je taky občas potřeba. Olivia Rodrigo nám s tím rozhodně pomůže. Její stupidní song. Ten uslyšíme za malou chvíli. A za malou chvíli třeba taky přijde Dracula. No, v podobě Tame Impala a taky Jenny. Tak na tohle všechno se můžete těšit. A ještě mnohem víc. Tak vydržte, na Fajnu.

0: www.ticket.cz.
1: Největší číslo roku je tu. Nenechte si ujít zářijové vydání Vogue CS s Adélou Jergovou na obálce. Popstar nové generace popisuje svoji cestu z bratislavské Petržalky do West Hollywoodu. Poznejte nejžhavější fashion a beauty trendy nové sezóny. Naučte se vidět magii v každodenní realitě. Only in Vogue.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Mizuno Neoneran Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neoneran.cz.
4: Je, to je krásná kuchyň.
5: Je, a jak je praktická.
4: Je,
5: to bych chtěla domů.
1: JN Interiér, český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
6: www.juninteriér.cz.
7: Využijte váš prostor.
8: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.

0: Rodrigo, Stupid Song, posloucháte Fine Weekend s Kristin. No a dvě piva. Tolik podle svých slov vypil řidič, který ho zastavila policie na Hodonínsku. Jenže pak přišla oprava, ve skutečnosti to bylo 12 piv a 4 rumy. A to nebyl jeho jediný problém. Řídil i přes zákaz a navíc nikdy neměl řidičák. Policistům pak nadýchl 1,38 promile a bylo. Takže, buď má tenhle pán hodně kreativní pojem pro dvě piva, nebo jsme právě objevili nový matematický systém, kde 12 piv plus 4 rumy jsou pořád tak nějak dvě piva.
1: V létě nechceš řešit, co si pustí. Fajn, hudba, kterou nemusíš hledat. Fajn.
0: Teď už léto v podobě Justina Biebera, Nicki Minaj, Beauty and a Beat na Fajnu právě teď.

0: David Guetta, Sia nám tady poslali song Beautiful People. Tady u nás na Fajnu 16.41 aktuální čas a lidi, my dneska slavíme. Teda není to tak dramatický, ale od teď už nejspíš nebudeme muset prarodičům vysvětlovat, proč se jim zase zapnul hlasitý odposlech, nebo jak se vyměňuje tapeta, nebo kam jim zmizela tahleta a tahleta ikonka, protože se to za nás konečně někdo udělá. No? A o tom se popovídáme za malou chvíli. Rozhodně chcete vědět, jak tohle udělat, abyste ušetřili taky čas, i když samozřejmě rádi trávíme čas s prarodiči, ale občas jim vysvětlovat některé věci skrz telefon. Není to úplně nejjednodušší disciplína, jo, spoustu nervů, známe to. Pojďme dál, mezi tím si dáme skvělý songy, pak se k tomu vrátíme. Bude tady Dio, bude tady Rugel, Dave Thames, Rain Dance, tohle všechno. Tak počkejte, na Fajnu.
1: Fajn víkend. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Mami, já mám řidičák.
7: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
8: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
9: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
10: My name is Somber.
11: What up, it's Kehlani.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Back to the hits.
11: Right, babe.
1: Fine.

0: tohle byla naše Rue Gale, Wishful Thinker, tady u nás na Fajnu. No a babičko, nemusíš volat vnukovi, Apple tě to naučí. Apple má teďka svoje bezplatné lekce, kde lidi učí, jak iPhone normálně používat. Od základů až po další funkce. A i když jsou tyhle lekce pro všechny, hodně je využívají právě seniori. Vlastně je to docela hezká věc, protože smartphone už dávno není něco jenom pro mladý, že jo? Počet seniorů, který používají chytrý telefon za poslední roky, výrazně narostl. Třeba moje babička, ta už taky používá několik let vlastně takhle jako chytrý telefon. Ale vždycky tam se neskytne taková ta situace, nebo ta chvíle, kdy vám zavolá, nebo když u ní jste, prostě řešíte nějaký pomoc a vlastně sami nevíte, jak to máte vysvětlit. Takže generace, která vyrůstala bez internetu, se dneska učí třeba posílat fotky, používat, že jo, mapy nebo videohovory, nebo jenom blbý nějaký tapety, ikonky a tak. A upřímně některý z vás možná potřebují takovou lekci úplně stejně, nejenom jako seniori, protože jestli pořád hledáte nastavení podle návodu z roku 2018, možná je čas přiznat, že babička už vás brzy technologicky předběhne. A to nechceme, že jo. Tak jenom ať to víte, že to takhle je, Apple prostě to tohle slotika může umožnit. No a my jdeme zase na další skvělý songy, protože ty nás tady rozhodně čekají, neminou a jdeme na ně.
1: Fajn, hudba, kterou nemusíš hledat.
0: Fajn. Tohle je Pam Rabbit a jí soustřeď se tady u nás na Fajnu. Tak pojďme na to.

0: cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Prázdniny, pádláč, paráda.
3: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
2: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
4: Poslouchej Fajn online
0: přes webovky fajnradio.cz.
4: Fajn. Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
4: Fajn. Fajn víkend.
0: Kristin Esposito.
5: Ahoj lidi, startuje naše čtvrtá, taky poslední společná hodinka Fajn víkendu. S váma pořád Kristin. Hele, za chvíli vám řeknu o jedný super tajný akci, na kterou se i vy můžete dostat, pokud budete soutěžit s náma o lístky. Samozřejmě vám za chvíli řeknu, jak na to a kde. A taky si samozřejmě dáme skvělý song, teda teď bude jako víc. Skvělý playlist je tady. Viktor Kál je tady, třeba taky Dominik Fajk, je tady Robin Schulz, Adela, Annie Nelly. Hele, čekají nás zase bangry. Evu Farnou tady vidím. No prostě čeká nás našlapaná hodinka a my startujeme touhle peckou.
4: Fajn víkend.
0: Fajn víkend.
5: Jde se tančit, tady je DJ Goya, Jason Derulo, Melody a jejich Michiko. Tak pojďme hodit bokem.

0: Město lidem, lidé městu je zpátky. Dva dny, živá hudba a naše Next Generation. 28. a 29. srpna v Českých Budějovicích. Fajn.
1: Přesně tak, jestli máte rádi taneční hudbu, tak teďka zpozorněte, 28. a 29. srpna ožijou Český Budějovice akcí Město lidem, lidé městu a Fajn Radio, u toho samozřejmě nebude chybět, ale letos se chystá ještě něco trošku jiného. Poprvé se v rámci akce objeví Obsidian Private House Sanctum, House Deep House Electro, prostě taková tajná noc na neznámém místě přímo v centru Budějovic a teď to nejlepší, dovnitř se dostane jenom 200 lidí. A protože Fajn Radio je partnerem celé akce, máme pro vás šanci dostat se mezi vyvolený. Na našem Instagramu právě teďka soutěžíme o vstupy na Obsidian. Vyhraje 5 z vás a každý bere vstup pro sebe plus jednoho kámoše. Hele, vystoupí tam celkově naše Next Generation parta, například True Gale a spoustu dalších, takže rozhodně je o co stát. Takže běžte na náš Instagram, kde jsme jako Fajn Radio, zjistěte si, jak se zapojit a kdo ví, třeba právě vás za pár dní, prostě třeba za pár dní dostanete adresu, secret location a svůj unikátní vstupní kód. Ale místo vám zatím neřekneme. Tak soutěžte.

0: jsou Lost Frequencies, taky Zonderling, Crazy, posloucháte Fajn Víkend. S váma pořád Kristin, no a my se pomaličku, ale opravdu pomaličku, nebojte se, ještě nekončíme, ale pomalu se blížíme ke konci, ale ještě předtím si samozřejmě musíme dát random fakt na závěr dne, to už je u mě taková klasika, ale teďka už je to fakt takový trošku závěr dne, už se blíží šestý, takže za chvíli se můžete těšit, taky to bude stát za to, jako vždycky. A mezi tím si dáme třeba Glass Animals, nebo taky Dominika Fike, Loy a tak dále, a tak dále. Za minutku všechno tady na Fajnu.
1: Fajn Radio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: to je Robin Schulz, taky Cyril Sam Martin, World Gone Wild. Na fajnu. No a poslední bizár dneška. V Číně už mají na ulicích robotický policajty, což je cool. Téměř dvoumetrový humanoidi hlídají dopravu, poznají, když jedete bez helmy, přejedete čáru nebo jdete na červenou. A od května už prej rozdali přes 170 tisíc upozornění. To zní cool a teďka to nejlepší. Zatím nemají pravomoci nikoho zatknout. No, takže si představte, že vás robot zastaví a řekne: dobrý den, dopustili jste se dopravního přestupku. A vy, co jako uděláte? A on, nic, ale můžu vám poradit, kde je nejbližší parkoviště. Tak jo. No a to ještě není to nejhorší. Představ si, kdyby začal někdo zdrhat. Jako, ty roboti budou asi rychlí. Ale maximálně vám jenom podej ruku, nebo... nevím. Hele, budoucnost je tady, jenom zatím nemá teda koule na zatýkání. Tak snad tohle bude se muset ještě trošku dopilovat.
1: Hudba, kterou nemusíš hledat. Vypni výběr, zapni Fajn.
0: Hele, pojďme se vrátit do roku třeba 2018. Alan Walker, Tom and Harket, Dark Side, na Fajnu právě teď.

0: byla naše Adéla a její Ain't in LA song, který je teďka úplně všude a všichni ho zbožňují. Posloucháte Fajn posledních pár, vlastně desítek minut a mezi tím si dáme třeba tenhle banger. Mezi náma, co je úspěch, naše další královna Eva Farna. Perpetu mobile za malý moment tady u nás na Fajnu, tak se rozhodně počkejte. Bude to stát za to. Tak za chvíli na Fajnu.
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
4: Prodigy. Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBrons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
9: Jo, dáváme ti na ně lístky.
10: Fajn.
11: Vždycky, ho?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
12: Hej, už máš řidičák?
13: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
12: Fakt?
13: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest. Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
14: Levels.
15: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
16: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
17: www.fineradio.cz

Carlos Santos a jeho Home Part 2 nám uzavírá tady společně 4 hodinky na fajnu a 17.51 ideální čas to tady ukončit. My se ale neuslyšíme až příští víkend, ale uslyšíme se překvapení zítra. Od 5 do 8 tady s váma budu skrz Fine Drive, protože Žampa si prostě musí odpočinout, takže tady s váma zítra a budu takhle hezky večer. Tak doufám, že se uslyšíme. Teď už posílám poslední song Aztek DJ Kojo, Everything's Alright, a my se mějte krásně, ať je všechno nádherný a slyšíme se zítra. Zatím, ahoj! Yeah.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky

0: co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

0: Turnera. To nejlepší z Fajnu na Soušos.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Oh.
2: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
0: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.

0: giving wise what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Exclusive.
2: Brand new music.
3: Právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích.
1: Jsme fajn.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yes, so.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit.

0: krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. Genx.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
1: I'm Lily Bean. It's Sabrina Carpenter.
2: Music. Fine.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn.
2: All the hits I wanna hear.

0: taky vyřešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
3: What's up, guys? This is Bruno Mars.
4: Hey, I'm Gracie Abrams.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Please make some noise.
7: My name is Somber.
8: Welcome to the show.
9: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
0: Fajn rádio. Fajn rádio. Poslouchej nás online na Fajn Radio.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
2: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
3: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj.

0: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

0: nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Vivian West, what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Are you ready for this?
2: Jsme fajn.
3: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
4: Please welcome
2: One Republic.
4: One Republic.
5: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy.
6: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
7: Hi, I'm Gracie DeBrons. It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
6: Welcome to the show.
3: Yo. Dáváme ti na ně lístky.
2: Fajn.
7: Vždycky, ho?
3: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
2: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
9: Čau, tady Sofian.
10: Ahoj, já jsem Pam Rabbit.
2: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
3: Od pondělí do čtvrtka.
2: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?

0: Žik. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Turn this up. These are the hits I love.

0: Muži. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Fajn. Vždycky hot.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: Taky ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdec správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.

0: V létě nechceš řešit, co si pustí.
1: Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat. Summer
0: Sun. Fajn.
1: Hudba.
0: Hvězdy, zákulisí.
1: A to nejlepší z internetu.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Fajn. Když je toho moc, zapni Fajn.
0: Fajn.
1: Fajn rádio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
1: Hudba,
2: hvězdy, zákulisí.
1: A to nejlepší z internetu.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Fajn.
3: My name is Summer.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.
1: Right, babe.
2: Fine.

0: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Fajn. Hrajeme to, než to bude všude.
1: Hity začínají tady.
0: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.